kolegy po polách, se počalom tak hráší, rýlik na hmě, tadanek a pes na uší, ší, ší, ší, ší. Opa, šatana, šatana, šatana. Majina, hovolím,